Níl mæk að hennu Sna kellar eina Sý spærna grænja Guð skrám og hrý Júl með sassni Sön rængla hjæla Og spánun grægis Er næsir ísk Og vrúk lakk grænja